0: Dobré ráno, veď už nespí Jano.
1: U nás doma na pohovce válela se jedna ovce a dělala bébé, bébé. Ptali jsme se téhle ovce, kdo je, odkud je a co chce, a ona řekla bébé, bébé.

0: Po.
1: Zasun tě závoru, vravím.
2: Kam jdeš, Janík?
3: Za ňou.
2: Chlapec nešťastný.
1: Janík, Janík, nezahrávaj sa s ohňom. Ide ti o život.

0: na rovníku, nevsadil bych na růst gumovníku. A vzhledem k sešupu dnešní doby všude bych nasázel boby, dvousedadlové a třísedadlové a čtyřa, pěta, šesta, sedm, osmi sedadlové boby manželkám, co může zdobí.
1: Boby, boby!
0: Dětem

0: tak uvidíme.
1: Celý svět je cirkus a já vládnem v něm. Němečo učit

ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně, no pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč a toč. A toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně, potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klik,

0: obed.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: Jiri kroutí si kníry ocasem mrská na stranu, do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu, dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.
0: To nedělá.
1: Angurská mici je vždy v kondici, všem na ulici dá do těla.
0: Dá do těla.
1: Ten, kdo si

Čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drásá,

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Zasuňte závoru, vravím.
1: Kam ideš, Janík?
2: Za ňou.
1: Chlapec nešťastný.
0: Janík, Janík, nezahrávaj sa s ohňom. Ide ti o život.

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Juriš.
1: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák.
0: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.